smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov.

0: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18. It started with a kiss.